0: Tinga, mes esam santūresni tokie, tai man vis dėlto centre visada lieka Jėzus, o ne popiežius.
1: Tak tím se jsme se jakoby hodně zblížili a řekli jsme si, že když už jsme něco začali v tom Španělsku, že to prostě nenecháme jen tak prostě zvadnout, takže jsme jakoby začali to spolčo.
2: Fare il bene è bello, occorre soltanto osare il salto.

0: Riconosciamo che abbiamo continuamente bisogno di perdono e che perdono significa responsabilità. Abbiamo bisogno dell'umiltà che sempre nuovamente chiede perdono a Dio, che si lascia purificare e che ridesta la forza positiva del Creatore che ci attira verso l'alto.
1: حسيت في روحانية في الموضوع حسيت إنه تقربت من الله أكثر.
2: Asi jako každý vztah potřebuje oživení, ať už s někým chodíte, nebo v manželství, nebo ve vztahu k rodičům, taky ten samotný vztah s Bohem zkrátka potřebuje někdy nějaký impuls, hlavně u mladého člověka.